Jářku, který nešťastník, můžeš říct, líbá tvou líc. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dáti, ty časy je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni.

0: Tak jak pak se máš, Maruško? Jestli pak chodíš ještě někdy tančit?
1: Nechodíš?
0: A tak, ty jsi vdaná. No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám takhle trošku hlavu pod vodou. Nemáš. Ty jsi ho spálila. A tak, manžel. No to chápu. Koukej, a tu pihu vedle nosu máš porád, jenom ti trochu povyrostla. A co děti, máš? Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček. Taky Maruška? A tak, to je Kája. Promiň, Karle, promiň. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát. Ty čas je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni. Proč jen ti rodiče za mladá?